0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na državnoj cesti 34 prekinut je promet zbog prometne nesreće u mjestu Medinci. Promet osobnih vozila pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.